0: MDR Serbia.
1: Wer dra?
0: Der Stenza Wojakojemy Lutes Wunzo, Popschipotnio, Popotnio, Salise, Gives Lebrona. Stereo 20 Stopnio maximal in našim Konzu. Zelepodobna Budge Jutzischa Nedjela, Zdeschom Litschit Smim Naisaischer, Bundelu Vetscha, a potom Wutoru, a potom Budge Tisaso Trochu Kodnischer.
2: Na počach se ničo nestava, dobru jezbu do džencnišeho rania Žane Hačenja.
1: Serbski rozvoz.
2: A když máte za nás informácie, potom zazvonči do Budešina 0559 1 7 34 400, abo napísajte nám cilinky přes chat. Cimenčine po na posedmiche.

0: Grazie minci na dozza bilgi nasa dom. Jem nekak peč sto ljudi je so čera doka menca na toho, što podavo, dokež je jim přihod gynekologijskije a porodove stacije ve kamencu važne. Před dobrom tydženjom širiše so povješt, zo ma so stacije hižo kunc meje zaurič. Krutkodobnje bu peticija organizovana, rune takajš čerauša demonstracija, dajšo rozmove višeho mesčanosti projsa ze zamovitemi ve politice. Tež srbske plakate a koho je sučera zmavovali, nekotre vose smo vam nazbirali.
1: Na, moče me na kužibat podpirač, što na akciju jo so znanom šesto, da možeš vopsti za ta korona, abo ta stacija v koroni vostane do druhmo rade naše přišane dječi, tež tam porodi sili.
2: Ja zu podpirač demonstraciju přečivo zauriču, dokaž šmetot ješ vosa, vince sama potreši, a jen jo šun ve veste mire te znemjernene, dokaž duš ma termin koc meje, so prašom, sme mi až porodžič ve kamencu, abo ma mer si druhý koronu potač, ve so to ti potreši druhých.
3: Nam jo to jara važno, so buch mo snano dobo, šo se ne druhé dječo napuč nastajt, so buch mo je tež moli kamencu porodžič, okaž so jo nam naš prvný porod jara ljubio, smo moli ti sabst, Zreče, čin dojde do poroda. Vele zna to personala meli hati celé jednore na potem na staciji, zo so tam jenoš nikot mačore boli en jara dere hladane hodu o tem času. To smo si mu jara važili.
0: Tež srbska baba Veronika Metova imaše so svova na jevišču tu skročena verzija je na reče.
4: Vítajče, ljubi Serbia. A utrovne džak, zo še djenca sem šišli, a zo z nami tu je ne znamio sadiče. Mstejme tu dženca z jacoch přičin. Vizo, dževo naše povanje. Tež dobime babe sebi netko predstajč, so tu kamencu poslední kruč jedne svojbe, jedne žonje, duchje za porod vočinime. Abo za so poslední kruč nové živenje do našich rukov naroží, je nam celé jedno do češkou kutrobe. Kujše, kiš je dječo iže očakoval, abo u nje očakuje, tun dvě, so to nie je šojene, če a ka se jene dječe narodí. A za to chceme vám šiboku stať.
0: Kak niko dále, če vyšší měsčanosta Michael Preuss rekne, so chcete najprede junu spýtať, što mu odvobarač, so je hýžo kunc mi je kunc. Chcete po jeho svojach čas zdobyť, so bychu perspektivu pýtali, sredu přinže téma znova nabli do měsčanskej rady a cí na to meju je plánované vůlke informácijské zahradovanie ve Kamenským dživadle se zamovitými a za ľudnosť. No hej, a so je to opravdu ništo za útrobu a ľudí tež trápi a zabíra to, čo slyšeli tež na vosu babe Terezy Vokovej. A to netreba so nicht unheimvač, dus so či naraz mňakne. Cibilek i nasedom je dobré ranie přeje srbský rozhlas.

0: Ingrid, rakic to bych u zpívané postrové rodiny je čísku čanky. Dvě menšiny pod Sibylky na sedomě. Je zase prýnja sobota měsaca, a to říká?
1: Vulatko Vusova.
0: Tobi je Katka Pöpelec, kotraž je moderátorka mieského Vusovania a má vieza tiež dokvádne přelad vo ním.
1: Celé aktuálne zabieráme sa vieza s mejami. Tuto šako pyša náčiomne tiež vašu sú. Zapak by tak rec teka mia rejne do kraja ladač mua je tuž to přijotu trebne. Nejste pak jenom šrane vinc a ranka trebne, ale tiež riana, vysoká a Runa mea. Kak so z jednoho štoma z lesa mea stanje, votem vidiče viac přinožku Semankec bratru, kotraž staje cúl proces smičke cach přehoďavej.
0: Mie pak nie sú jinička téma, kotraž sábo teledne jíma?
1: Ty myslíš zavieště na kamienc a povieš, zo sa tam kunc mesaca stácia za porody a gynekologiu zaurie. Tež to je vieso téma. Klemens Schmidt je zetkau dôletnú babu. Miestom na umenku Bernadette Cyžovú, kotraž je jara zrúčená, ale tiež šokirovaná o tom, pretož má mnoho riadnych dopomnenkov na neličomné porody kamiencu. A tiež modu mač, kotraž dičo očakuje, a za kotruž by jasné, zo ce je rade kamiencu porodič, sme zatkali.
0: A vy zapodáte so za čas vúsovania tiež zaso na časovú jizbu?
1: Dočiníme zromadne z Madlenku Šočic. Na 25 let vúľadka šako zladujeme a kúštom vúdaču lica za nás jeden z nicišich abo nedošich redaktorov sobu na jizbu po svojom času ve vúľadku. A z Madlenku Šočic podáme so tuž do Prahy a do Hamburga. A ona nám povedá, što bie při verčeniu za kulisami los.
0: Došlo po takým dženca ve džencišim vúdaču vúľadka při púdňu 12. v MDR televízii abo netko hižo ve ARD Mediatece. Časač menšinu do 7. je...

0: svoje mam.
1: Cimičinišće potom je bilk navosom. Oh, das ist mein Reinischu. Da klingt es ein Cera, Piat, gewitscht, aber großzügig nach Sportnischu. Alle, da am Nettre noch was, Kaschewak, Brinje Mustwo, Hisch Rassuchame. Stari Kineja Sabulom, Dam Honjachu, Psychotner Piat, Wotmeje, Sove großzügig, Minute, Wossebite, Sportove Event. Atove Wobukupecha, Stotze, Chiletna, Hobobstacha, Sportove je jednotki, Susi, Tradizijske Mustwo. Dynama Drežďany přeprosili. Prezident Tomostva, tady cišpraj, so je ideja kytro spontánně nastala a so díše potom šitko cíle spíšně.
2: Cíle jedno, já jsem potom přes e-mailku napísal Dynama Drežďany tradiční mužstvo, 4-5 sadů napísal, so to je náš jubilej a tak a jinak. A byl dvě hodně oké špráně, já so podle mě telefon klinkal a díše los.
1: No a hnedko přijedu nedoši profi, jojo, z krajnej stolice do Vúžice, vúmenenie za připrajenie ze strón Dynama B, zo sú rajeri o šice nad 40 letami starí. Po krutkým přemyslovaniu ve předsedstve rozsúdžichu so za to tamne sapske tovarstvo tiež skontaktovať.
2: Na druhým boku sme prajeli, když sme je mu tak, musím to mamo, chcem to je náročné mužstvo na všetko stajíč. A co som pravil, menš, čo a nic, mu ta, ja som sám nebyl či cachal, druhé sú ralby cachal, i tak a inak. Ta umiena, ale mu ta sa nere znaje, mošice mužojo, a so jen tam, co sa v sobu zapšie.
1: A tak je, so stvoriva moriec serbská vúbranka starých kniezov. Uwe Macka ze Skrosčíc, Tobias Škoda ze Svotrova, staj diel tute je a trénova staj čera večer mocnie sobu, so by so na vulke rie potom šitko tak dere kaž možno tež radio ze šlachčivo.
3: Musel šivot vali s tým, že sme najprv mocel lohce. Te zakvade sa so ročo zvolali, tak sme sa lepe zeznali, šako sa ižo. Te znajemo od predašho časa, ale sme sa zase znova tak rec namakali ženca. To je ten cíl.
4: Hej, also ja som so pušit, kone v opročie ara veseliu, to sú halt genau te hulce, keď so prajíš, prečo s kým šetce raujo, to ja, hej, vien no vulkot na vec.
5: Vod jendo džesačka, fitzo ty neke čuješ, zatun, hej, vulku rúbši na týden?
3: Oh, 4, 5. Sorry, Patch, ja ist nichts.
4: Weil so Poprom, Zille, Fit, Chuyem, Simpson ist noch Bullshit, Gunne, Fit, Jarja, Amulat, Hatsch, das aber nichts.
1: Marco Hartmann, Robert Koch, Matthias Mauk, Stossu, Männer, Gott, sich schwer neuer Kopainze, wenn aus dem Region, du Znaja, sah ich aktivne Chance zu Tutschitzi, aber wulkig Stadion nach Sjaskowie Republiki, Dobula, Kopali, Psychotne Piatkste, ja, potom, na Kruszczanskim Trauniku, sa Sapskich Kopario, Stem Esselo, Psitute, Vosibite, Re, ve fokusu samo sobie.
3: Najprv je nu rika vopstač, veselo meč, nic pševelo oto dostač. Snavno tiš jene cilč, jene, ale tiš nic tak, co moju se 20 nul potom doma jeđemo, abo doma vostanemo.
4: Hoj, snavno je ništo malo knucka, tak je moj konto, a snavno je zo zboženo rota činimo, a snavno je to ti vopak vidimo, a mo cilje nagrajemo, a zo tam dobi nas kjer cilje realistis so vostanč, a si musli čaj. Also da sagt du sagt der Dorst bei einer Wilka Witz der Schinde also nach zu Reihe rokis mal da geht du rein mal Brosche leider zu kaputt.
1: Ah ja, Psiladoria smir Psiladoria smir so na Kuschde Pat na Riane Event Veselit steh ich doch alles auf Wocke wo ist du ist organisator da Präsident SJC da dich.
2: Müssen wir mit der Sajici ins gar ganz Giro der nur Rotto Stinu ist der so muss ja so eine separate Sabirat also eine Wetter LED Stinatu Ukon in Nimske, ki se bude natvariť kamere zade rotov, tak sa môže potom na tej štiny tiež veľa rotov vidieť ve slow-mo snáno aj. Pory, also bude tiež, viste, možnosť si od tých rajerov, od tých dáma podpísma hľovať, alebo kus popisávať.
1: A ja tak môže sa cova svoj bav všichodný týdžen dokrosčiť dojeť. A my máme tu ve srbském rozvosu za vosebitý event tež prave liščiki, kotrež možeče v dobič štupala nas v srbskim rozvosu. A to nekak za 25 či menšinov bude tak daleko. Potom tež vam išče raz trebne telefoniske číslo z dželu 0800 37 40 37 4. Potom možeče zazvonič za 25 menšinov. A stano mače zbožo, tež pravu vodmovu mače na jedne ze svojich prašenjov, a potom za tajku tradicijsku ru možete vos mije, potom kratki dobič, dež raje. Krosčanska vubranka u peča štrceči na Olstarove mustva Dynamo Dresdžan.

0: Lube dzieci, dobre ranie. Nadziom nie jest, że sobą napina cym kodoj tu palieniu czerarynie wuspacz muli. Nietko tu wona je, zelena ta mija, a z niej czeka na buru wiele dzieła. Na przykład je nietko najlepszy czas swoje neple, bione albo kulki złosadzić. Co masz przy tym wopkić bołać, a czego dla trzeba rata Ignac Wesela czesak za swoje polo? To je Hanie powiedział.
1: Nieže veselá, dobré hranie.
2: To posporovanie Dundako, víte k nám.
1: Tu na polu vidú celé vosypite rinčky. Tak je vôkate. Čo láte, ne neplace bolo. Hinak vôpada, čo tam ne.
2: Hej, tu gešte nepl, treba mešku zemiu zobutu morošť. Ha zobutu ten nepl, pon tie požišo za snanka o tých rinčkách. Je to smysl pone, tak rec teke mauke hoky natvarič, zobutu mu pon du lippe schnell, weil was mit die Lippe so du nervös stavach. Ehrlich machst du wusste, hab wusste, aber machst du eine Wetschu Poninu Napolu, hat das sowieso Kitschers Schuppli. Und heute da kriegst du ein Podu Poetisch, ha, da musst du das Wunschko, Majaz Ponine sa Schuppli noch hat, aber ein Neppel MT. Hi, Kus Kitscher Rostje, ha, schelle drühe Lippchen ist schon ein Thema, alle. Popromne to tak, že bude nikdy jený pony zemie, tu nepes hadžu, ty ten prostě nebo jac. Nanka hodně nebo může žádný poranný techniku žneč.
1: Apropo technika, tuhle kula so za traktorom, vlastně by ty grad popolu. Vypa jak až hlubovský česák, s lutými perami a hočkami. Te je tu po těch vinčkách, ale če oláde vlastně neple česáč. Já je docela ještě vonka nevidu.
2: A je to naša drapavka? To je na celé vosebita, je nástroj, kotrž, also když může jen tak rec, also ty svoje zóna vocič, alebo svoje úšvavce, ale můjou nikde tak rec, ten násypu tak rec, kus bářště dele zamo, zobuch tak rec, tun, hej, ta prvná generácie na nerodí, so potom huskneva, ty se může ten nebyl pon, hej, lípe se zemi vonladač, ha, já si mu musím zádvě nežli, ale zase žně, že mu pon to zas, hore zježiť tie rinčky, tak som ono vonľa také dutovo a to poprom otočo, že jen všetko môže tu neroč kúsk. Tak ti hlžiť zo ona pon neškara požišo.
1: Čiž je neroč, nemôže mienujúci nepil dere rosť. Nikoci sú ja hkle čera sadželi. V kniže vesela, že hýže kúsk prede započinou. Kotre neple sadženky jen da bere.
2: Hej, po nás neple tak vonľa da, so mu Hinak hat po damoch moje da kretz we denk ich im Kistach mamo we Switze ste prine nika kosm tigeno so da kretz de deke kikonache so tore ko so krutke ha zeleno chone kei sta dužina im jo ha nits deine duje bio gechen snacho duma we pinzi znaje mutsa mo de krutke toste mit so ne psisagen und nevot war mir ja du gisch so den kikonach hot war mir und neppel na prom und das ist bi hat aber nach einmal muss man ja sei sabotsch schnetsch was be du gisch mo im ökologisch se jewe mo ja tak so mo die nemje mo jane schelke schritki hubs hujiwat schnaps scho ribam du ich ja dort die tak so du neppel dich und da kretz ma hier porane krutki durste kikonach und nikak halt zi styrinese sei scho das beim zrabenu haben ja dort tak hust ja dort hust der tak so tipon Maschinen Pschätz, guck dich du, dich die Ribuschen du.
1: Puh, ketra komplikorna, wieder musst. Pret hat sie, deike Neppel na Dalaru, sabe Neppel rastere na Rost. Treba po deike Ladanja, Chesanja, an neisgerät ich braue Wedro braue Chesu. Wessela, dass so Neppel gie, dich gasch mit Jitschi pschestutere an Wedro.
2: Alte Wedro poprop nie ubene. Wajne im Jahr, so hat er eine Chupo. Wenn du dich ja immer ja schätzt, gut bin, dann bin ich ein Neppel im Tipomoko Rostsche. Hey, sag mal, nass ich bin ja auch hier nach, dass ich nicht hier nach der Neppel mal ja schon durch Schwurzen und über Semi. Ich weiß nicht, ich muss noch bei dir was erleben, aber alle tun ja seine Neppel-Puprom, oder schräger Puprom, und seine Neppel hat ein Polisch schon drin. Puprom wird da, müsste da nicht Puprom lupi, da ja gerade der, dass ich nicht zusammen abschütze, den Nero, die nicht der Zinsbau an der Rene ausknie, dass ich mir nicht so, dass ich die Schicha-Bombe da im Dachbau, so was, dass das Pschimmer hat alle Rostro.
1: Knieche, wie es ist, gut haben wir Jack. Gerne nalitschung, aber schon neppelgamschio, so wirst du deren Arostli.
2: Mesorene Dundaka.
3: Du

0: Zadkula.
1: Smerdžaca, Woodwo a Wužiska Rapsodia, što maja tuči z hromadného, vizo, reju, hudžbu a vulki cíl serbsku kulturu sposredkovač. Tu iš, kak verči so rejovanski skupinach, je dosť dohosta, što je s koreografami a s novými rejemi, a čeodla praji so tak Smerdžaca, pak Woodwo. Šitko prašenja, na kotrež vod mojim rozmovie dreje z najväčšimaj konkurentomaj ve Užice, a to jednom rumje pola nás studiu.
0: Zadkula.
2: Nič sabič.
3: Pončelo večo.

0: Dobra dziecina, dobre ranie wam.
1: Lube dzieci, dobre ranie. Nadziomnie jest się sobą napina, cym kodoj tu palinu czerarynie wuspać muli. Nietko tu ona je, zelena ta mija, a z niej czeka na buru wiele dzieła. Na przykład je nietko najlepszy czas swoje neple, bione albo kulki złosadzić. Co masz przy tym wopkić bołać, a czego dla trzeba rata Ignac Wesela czesak za swoje polo? To je Hanie powiedział.
2: Wieże wesela, dobre ranie.
3: To posporowanie Dundakowite k nam.
2: Tu na polu widzę cele wosypite rynczki. Takie włokaty. Ciola, to ja nie plecę polo. Chinak upada, czy tam nie.
3: Hej, tu jeszcze nepel trzeba mechku ziemi, żeby tu mu rość. A żeby tu ten nepel po tej pożyczce zasnanka w tych rynczkach. Ja to smysła po nie. Tak jak takie małe kroki na twarzycz, żeby tu mu po nie. Du lippisch nicht, aber was mit der Lippe ist, so wird du nicht rutschst. Ehrlich, machst du die Wurst, hab Wurst, aber machst du eine Wetschu Poninu Napolu, hat das sowieso Kitschers Schuppli. Und da kriegst du ein Podu Poetisch, hat da musst du das Wunschko, Majaz Ponine sa Schuppli noch hat, aber ein Nippel MT. Hey, Kus Kitscher Rostje, ha, schellige drei Lippchen ist schon ein Thema, alle. Poprom je to tak, když bude někde jen poni zimě, tu nepis hadžu, ty ten prostě nebo jac. Nanko, ty nebo můžu žádný poraný techniku žneč.
2: Apropo technika, tuhle kula so za traktorom, vás by ty grad popolu. Vypa jak až hrubovský česák, s lutými perami a hočkami. Te je tu po těch vinčkách, ale če ola, ty vás neple česáč. Já je docela ještě vonka nevidžu.
3: A je to naša drapavka? Na celé vosebita je nástroj, kotrž, also když může jen tak rec, also ty svoje zóna vocič, abo svoje úšvavce, ale můj unike tak rec, ten nasypu tak rec, kus bářště dele zamo, so buch tak rec, tun, hej, ta prvná generácie na nerodži, so potom huskneva, ty se může ten nebyl pon, a je lepé se zemi vonladač, a já si mu musím zádvě nežli, ale zase nič, že mu potom zase hore zježit ty rynčky, tak se ono vonladač je do toho, a to poprom otočo, že jen přesto může tu neroč kusk. Tak ti hlžet, že ono pon neškara požišo.
2: Když je neroč, nemůže měnout si nepil, které rost. Nikoci jsou jak lečera sadželi. V kniže vesela se hýže kusk přede započinou, kotře

0: Au, das mir na rein ist schon. Da klinische Cera, Piat, gewitsch, aber großzügig na Sport nicht schon. Alle, da am Netre noch was, gell, schau, wa, gbrinje musst wa, hisch rassuchame. Stari Kineja Sabulom, dam hon ja hub, schichot ne Piate, wot mehe, so we großzügig minuze, wosse bitte sportove Event. A tove wo bukupecha, stotzeche leten, ha wopstacha, sportove je jednotki, susi tradizijske mustvo Dynama Drežďane přeprosili. Prezident Tomostva, tady cišprej, so je ideja kitro spontánie nastava a so diše potom šitko cile spišnje.
1: Cile jedno, ja sem potom přes e-mailku napisal Dynama Drežďane tradicijne mustvo, 4-5 sadu napisal, so to je naš jubilej a taka inaka. Bihu dvěch nějaké špráně, já se podle mě telefon klinkal a díši los.
0: No a hnedko přijedu nejduší profi jojo z krajné stolice do Vůžice. Vůměnění za připrajení ze stron Dynama B, za surajeri ošice nad 40 letami starý po krutkým přemyslovaniu ve předsedstvě rozsudíchu so za to tamne sapské tovarstvo tež skontaktovač.
1: Na druhém boku jsme ty prajeli, když jsme ja mu tak gemusst to mama zum de in narochne musst war napschicho stage also so bei Mensch Joanitz Mutter ja sind sam nebelchi zachrau druje so ralbizarali takainak da umena oder mit das noch der neue moschitze mujo ja also hin dann zu saf so so zapschie
0: heim attacki ist so stvori wa moriec serbska wubranka starach knieso uwe matzka das großchitz tobias skoda das wotrova stai gel tutte je a trenova stai cheravecho mutznie sobu so bis na wulke rehe, potom všetko tak dere, kajš možno tež radiova ze šlachčiva.
2: Musíš život vádi s tým, že sme najprv mocel lohce. Te základy zase ročo zvolali, tak sme sa lepe zeznali, všako sa ižo. Te znajemo od predašho časa, ale sme sa zase znova tak rec namakali, ženca. To je ten cíl.
3: Hej, also ja som so pušit, ko ne vopročia ara veseliu, to sú halt genau te hulce, kaj so praješ, prečo s kým šetca rauja, to ja, hej, vien hulkot na vec.
4: Vod jendo džesačka, fitzo ty neke čuješ, za tom, hej, hulko rupšiňo ty den?
2: Oh, 4-5. 4-5, jas nic.
3: A ja so popravom, cíle fit čujem, som so zno pušit, ko ne fit džaržo, a mu láč hač, dosa nic.
0: Marko Hartmann, Robert Koch, Matthias Mauk, što sú mena, ko cíš venojo kopajnce ve našim regione tu znaja, za ich aktivne čas sú tu čici obe vulkých stadionách z Jaskovej republiky do Bula kopali. Přichodne piatk ste a potom na Kruščanským trauniku za serbských kopariu. Ste veselo při tutej vosebite rie ve fokusu samo sovie.
2: Najprv junu Rika Wupstač, veselo meč, nic pševelo roto dostač. Snavno tiš jene cilč, jene, ale tiš nic tak, co moju se 20-0 potom doma jedžemo, abo doma vostanemo.
3: Hoj, znano je ništo malo knutska, tak jemo en kontro, a znano je ne, ezo, zboženo rota činimo, a znano je to ti vopak vidimo, a mo cele inak rejemo, ezo, tam dobi nas gre cele realistis so vostanš, asi musli čaj, ezo, to je za tu, ne, za te tovarstvo je na vulka vica, te šinde, a za naš co rejo roki smo, tako je tu rejemo, prošče lada, čaka bude.
0: A ja, přiladovarjo smi, da so na kužde pat, na rijane event Veselič, tež dokole sa vokovo je sa to ešte organizovalo, tak prezident SJC tady chceš.
1: My sme imeli za džiči, jen skakanský rod, jen rotov štinu z toho, že môže sa one separátne zabierať. A za najväčšia LED ština tu v úkonnej Nímskej, kde sa bude natváriť kamore zade rotov, tak sa môže jen potom na tej štini tež veľa rotov vidieť v slow-mo, snáno aj. Porje, also bude tež, viste, možnosť si od tých rajerov, od dynama podpísma uľvať, alebo kus popisať vať.
0: A ja tak môže sa i cova svojba prichodný týden do Kruščíc dojeť.

0: Jesa so prinja sobota mjeseca, to rika?
1: Vulatko Vusova.
0: Dobie Katka Pöpelec, kotraž je moderatorka mjeskeho Vusovanja a ma vieza tež dokładny přelad vo nim.
1: Celé aktuálne zabierame so vieza s mejemi. Tutož ako pyša nádžiomne tež vašu sú. Zapak by tak rec teka mia rejne do kraja ladač mua je tuž to přijotu trebne. Nejste pak jenož rane vinc a ranka trebne, ale tež riana, vysoka a Runa mea. Kak so z jednoreho štoma z lesa mea stanje, votem vidiče viac přinošku Semankec bratru, kotraž staje cuj proces smičkecach přewodžavej.
0: Mie pak nesu jinička tema, kotraž sábo teledne jima?
1: Ty myslíš zavěšče na Gamienc a povješč, zo so tam kunc mesaca stacia za porody a gynekologiju zaureje. Tež to je vieze tema. Clemens Schmidt je zetkau duoletnu babu. Mjestem na umenku Bernadette Cyžovu, kotraž je jara zrúčená, ale tež šokirovaná o tym, pretož má mnoho riadnych dopomnenkov na neličomné porody Kamiencu. A tež modu mač, kotraž čičo očakuje a za kotruž by jasne, zoce je rade Kamiencu porodič, sme zetkali.
0: A vy zapodáče so za čas vúsovania tež zaso na časovú jizbu?
1: To činíme zromadne z Madlenku Šočic. Na 25 let vúľadka šako zladujeme a kúštom vúdaču letca za nás jeden z nicišich abo nedošich redaktorov sobu na jizbu po svojom času ve vúľadku. A z Madlenku Šočic podáme sa tuž do Prahy a do Hamburga. A ona nam poveda, što bi je pri verčenju za kulisami los.
0: To što po takim dženca ve džencišim vudaču vulatka pripudnju 12. Vem deja televiziji abonetko hižo ve ARD Mediatece.

0: das hat sich hier.
1: Serbski Rosbus. Boyesche. Studio Blanka Funzela.
2: Nije pestoluji, es war Czerana Demonstratie, Pschetschur Saurinju, Kaminske Borodui, a gynekologiske Stazie, na Kaminskim Tohoschu Wobdziliwa. Mir z nimi bitisch, durch das Serbskich Swojbo, Babo, a Lekarju. Nima wische mischanoste Michaela Preußers, die mis druim tisch Serbska Baba, Teresa Wokowa a Maria Unchowa, kotrasch engaguje sotuost we Motherhood, Boricawoj. Po informacjach wyszła mieszczanosty Cedja Dale za wupuczom za stację pytacz, a za to my z drugim cynatej mieje zjawnu zromadzizmu za zamowitych koronie, politykariu a szeroku zjawność kamieńskim dziwadle organizować. Dzieci pistołanie kruszczan kocz, dobia szkody wody dla swoją pistołaniu nakwilnie opuścić. Szkoda nasta puknienie ruły dla, kotru suhiża january zbupredzili. Nietko pak ma so estrych ususzyć, a z tym kompletne szpunduanie wumienić. Duhoż so kruszczanska pistołania nie może używać, przeczanu wod lecza nakwilnie doralbic, kajż zdzieli przedsedka Serbsko-Szulsko-Towarstwa Katarina Jokua.
3: Mo raczok uzleje planujemy, hać jo, also leca żane uczoczane niejec nie budzie, ale dy w przychodnym lecze joszowo to wotwisne, dyż so jo, najpierw ta mokra szkoda wotstroniwa, a widzi ka byle to jo, Bon może nam te firmy prajeć, kiedy obudzi to niekak trać.
2: Stwórtk są starsi a przystajeni w tym zonili, za dobia od junia pistołaniu kruszczan kocz na kwilnie w opuszczyć. Nowy digitalny atlas serbskich kulturnych pomników je wotnitka wozywiny na zorabistyskim portalu wiedy Zorabikon Serbsko Instytuta. On pokazuje materialne svědky serbskich stavisnů a serbské kultury z javnym rumě Hornia a Delní Vůžice. Tu kvílu vopšíma ve sakském dělu 26 budeských pomníků na písmu v uměstvůch tvorbu, na tvářeněch, vopomníšču a skulpturu, kajž například Hoštěn Svěbík abo pomník za Jana Arnošta Smolerja. Zorabistický portál vědy Zorabikon je digitální lexikon za serbskou kulturu řeč a stavizne. V Horní Vůžici jsou drohy minenu zimu silnějšího zmrzku dla počapili hač léto do toho. Kaž řeka bilance drohotvorského zářadu z Budešina a Zorilca je stajná změna mezi zmrzkami a milými temperaturami tomu dojedva, co je to ještě džeru nastalo. Ve vodu Hendrichecach například jsou škody tak vůjky, co má se droha dosponě ponovič. Zorilským okresu liča s vůdavkami vysokosti 500 000 € za odstronění škodu Budešiny do Tazumu jmenovali nesu. To bych u naše pojistče, když namakače tež na našich stronách internetče a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Přes co sobotu vostanje slunčno, maximálna temperatura dženca 24 stopňu jutce do runja, vele slunca a 26 stopňu.
4: Dobro jezbo do dopodnja smim vam vupšeč, šako so niče ničo nehači, ja to tu ve zeb s temine zajmiča ne vidžu. Ili mače za nas daljše informacije, potom rad ljubje zazvojnče do Budešina a nam infa zdjelče.
1: Serbski rozvoz.
4: Štere minčine po napod 10.

je, rozvostíme pusval je, mikrofon ja všim nemám, to mňa šipko povedám. Lada straunišča, z kabine čanu holiča,

Dinca, Vusova, Pschipod News, also serbski televizijne magazin Vulatko, smy was dženca tešižo, na vosebite vokneško Vulatko přeprosili 12 hodinách, po takým 12 smyče vúzače dženca televizora šnupnč, zmazanými rukami, dešče vonka nazoroče podživali. Před hrunie 5-70 letami je so dježnike car závod Fortschritt založil, kterým šprodukovachu so sučo močaby skvadnostní jubilia votevri je so ve tvorni vústajenca, nimo toho vústupita mužace spivne tovarstvo ze zhornie hoky a svoj program pokazatež revanska skupina z Našec a Dobruše. Dženca môžete tu po mieste dundať, si hučbu ľubiť dať na tak menovaných na tak menovaným korčmovým svedženiu Budeské korčme, Budeský korčmový festival. Skýča som mix live hučbe a tiež DJ-o a dož chceče serbske smuky svišeť a ja s to ukážam, zo tam tiež svoje serbske spive zaspiva Lex Hendrickson. Ze serbského programa jeho znaječe dženca vústupí von ve Semsbar. Do Ochranowska, Ochranowa z Čevitani, Ochranowska manufaktura Viezdo, Magenza Jane v otvorených dúri, mies Džesačich a navičo Pečich a tam môžeče Dženca vosibitu edíciu Viezdo si kupič. Do kočinie ve kramatovým lokovým sviče sú júce vúlke borské výky mies Džesačich a večo Šesčich. A na prenie letuše meje metanie prosi Radvorska modžina júce popudňu cioch Tyškatovské pěstovania představí tam program a důjerio z Vůlky Dubravy vám k veselu zahudža, když se dojedete do Radvoria zblízka a zdaloka.